0: Vojde.
1: Omílený.
0: Vojde, omílený hitovi.
2: Hey, this is Rihanna.
0: Why?
1: Kanál 77.
2: Shine bright like a diamond.